0: No.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej. Druhá polovina letních prázdnin sebou přináší další porci nové muziky a my si ji představíme v srpnovém Playlist Music. Vítejte u jeho poslechu.
5: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce. Značku

0: Americká rocková kapela Daughtry letos slaví 20 let od svého průlomového debutu a při té příležitosti připravila speciální výroční album s názvem There and Back Again. Tentokrát ale nejde o kolekci nových skladeb. Chris Daughtry a jeho spoluhráči se rozhodli vrátit ke svým největším hitům a znovu je natočit s dnešním zvukem, zkušenostmi a modernější produkcí. Na albu najdete 11 nových verzí písní, které kapelu proslavily po celém světě. Nechybí It's Not Over, Home, Over You, No Surprise, September nebo Life After You. Většina skladeb pochází z multiplatinového debutu z roku 2006, který tehdy odstartoval jednu z nejúspěšnějších rockových kariér nové generace. Výsledkem není nostalgická vzpomínka, ale poctivě přepracovaná kolekce, která ukazuje, jak se kapela za 2 desetiletí hudebně posunula, aniž by přišla o svůj charakteristický zvuk. A z výročního alba There and Back Again si teď připomeneme vůbec největší hit kapely Daughtry, It's Not Over.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: měli slyšet.
1: Pak to měli slyšet.
0: Playlist Music. Nová hudební alba.
2: Playlist Music.
3: Po 7 letech se hlásí o slovo také američtí hardrockoví veteráni Tesla a tentokrát přicházejí s albem, které je návratem ke kořenům. Novinka se jmenuje Homage a už samotný název napovídá, že jde o poctu hudbě, na které členové kapely vyrůstali. Album vyšlo 17. července. Tesla se vrací do doby, kdy ještě hrála po barech v Kalifornii převzaté skladby a sbírala první zkušenosti. Na nové desce proto najdeme pečlivě vybrané klasiky, které kapela přepracovala do svého typického hardrockového stylu. Nechybí chraplavý hlas Jeffa Kejta, výrazné kytary ani bluesové a soulové vlivy, které byly pro Teslu vždycky tak charakteristické. První ochutnávkou se stala nová verze skladby I Love You, původně od Climax Blues Band, a protože práce na albu muzikanty znovu nakopla, přidali jednu zcela novou autorskou píseň s názvem Never Alone. Ta potvrzuje, že Tesla má i po více než 4 desetiletích stále co nabídnout. Pokud máte tedy rádi poctivý hard rock bez zbytečných příkras, tak tohle album rozhodně stojí za pozornost. A teď už si pojďme jednu skladbu od Tesly připomenout.

Německá hardrocková legenda Sinner uzavírá po více než 40 letech jednu velkou kapitolu. Kapela kolem baskytaristy a zpěváka Matta Sinnera vydala své pravděpodobně poslední studiové album s názvem Boom Bang Goodbye. Samotný Matt Sinner už dříve prohlásil, že se chce naplno soustředit na Primal Fear a proto chtěl dát fanouškům důstojnou tečku za historii své domovské kapely. Novinka nabízí melodický hard rock v typickém stylu Sinner, ale zároveň přivádí řadu zajímavých hostů. Na albu se objevují například Ronnie Romero, Björn Stritt ze Soilwork, Michael Sadler z kapely Saga, Erik Mertensen z Eclipse nebo Michael Borman. Produkci i závěrečný zvuk dodali moderní kabát, přesto si nahrávka zachovává klasickou hardrockovou energii, která kapelu provází už od roku 1982. Jestli jste na Sinner vyrůstali nebo máte rádi poctivý evropský hard rock, Boom Bang Goodbye stojí za poslech. Je to důstojné rozloučení s kapelou, která zanechala výraznou stopu na německé rockové scéně.

Američtí Waterparks otevírají novou kapitolu své kariéry. Jejich šesté studiové album Jinx patří podle frontmana Austina Knighta k nejosobnějším a zároveň nejnáročnějším nahrávkám, které kdy kapela vytvořila. Je to deska, na které se naplno odráží tlak posledních let i snaha posunout zvuk Waterparks zase o kus dál. Novinka znovu spojuje pop-punk, alternativní pop, elektronické prvky i rockovou energii. Výsledkem je kolekce plná výrazných melodií, nečekaných zvratů a emocí, které kapela nijak neskrývá. Právě tahle kombinace podle prvních ohlasů dělá z alba jednu z nejzajímavějších nahrávek letošního roku v moderním pop-punku. Pokud vás zajímá, kam se Waterparks posunuli tentokrát, tak dobře poslouchejte.

0: but you're better than therapy.
1: Američtí Mayday Parade slaví 20 let na scéně a své výročí uzavírají novým albem Sugar. Jde o závěrečnou část ambiciózní trilogie, kterou odstartovala deska Sweet. Kapela z Floridy zůstává věrná svým emo a pop-punkovým kořenům, ale tentokrát nabízí dospělejší pohled na vztahy, vzpomínky i životní zvraty. Nechybí silné melodie, výrazné refrény ani typická melancholická atmosféra, která Mayday Parade provází od jejich začátků. Tohle album rozhodně stojí za pozornost.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist
1: Music. Něco se chystá. Něco se chystá. Nové singly a připravovaná alba. Playlist Music.
2: Italská metalová formace Frozen Crown představuje už druhý singl z chystaného alba The Legends of the Six Kings, které vyjde 2. října. Novinka navazuje na první ochutnávku The One a potvrzuje, že kapela míří k dosud nejtemnější a nejepičtější nahrávce své kariéry. Frozen Crown dnes sází na silné melodie, 3 kytary a Jadin výrazný hlas. A právě teď si z chystaného alba poslechneme jejich zbrusu nový singl.

0: playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu.cz. Playlist Music. Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist
1: Music. Na české power metalové scéně se letos výrazně připomněla poděbradská kapela Rimortis, která vydala své jubilejní 10. studiové album Pán Skal. Novinka zároveň otevírá novou etapu v historii kapely. Po personálních změnách se za mikrofon vrátil Milan Hloucal, klávesy nahradila druhá kytara a sestava dostala tvrdší a přímočařejší zvuk. Přesto podle kapely zůstalo zachováno to nejdůležitější. Silné melodie, epická atmosféra a text Vaška Mrzeny. Fanoušci už dobře znají skladby Stroj času, Šrámy na duši nebo titulní Pán Skal, které nové album představili i formou videoklipů. A právě teď si jednu z písní Rimortis představíme i v našem Playlist Music.

Česká hardrocková kapela TNS slaví 30 let na scéně a fanouškům naděluje nový autorský singl Tak s Bohem, Johne Lennone. Jak už název napovídá, jde o poctu jedné z největších osobností světové hudby, Johnu Lennonovi. Jehož tvorba dodnes inspiruje muzikanty napříč generacemi. Autorem textu je dlouholetý spolupracovník kapely Pavel Stibůrek a o výsledný zvuk se společně s TNS postaral producent Leo Holan. Zajímavostí je, že novinka vlastně není pro fanoušky úplně neznámá. Kapela ji už několik měsíců hrála na koncertech a podle reakcí publika se refrén rychle zařadil mezi ty, které si lidé zpívají ještě cestou domů. TNS patří mezi stálice české rockové scény. Za 3 desetiletí odehráli stovky koncertů, objevili se na festivalech jako Masters of Rock a mají za sebou i společná turné s kapelou Kex. Nový single navíc naznačuje, že se fanoušci mohou těšit na další nové skladby, připravovaný videoklip i pokračování koncertní sezóny. A teď už si pojďme novinku Tak s Bohem, Johne Lennone poslechnout v Playlist Music.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey. Playlist Music. Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
1: Před 35 lety, 12. srpna v roce 1991, vydala Metallica své legendární páté studiové album, známé jednoduše jako Black Album. Právě tahle deska znamenala pro kapelu obrovský průlom k celosvětové popularitě. Nabídla hity jako Nothing Else Matters, The Unforgiven nebo skladbu, kterou si připomeneme právě teď, Enter Sandman. Jedna z nejikoničtějších metalových skladeb všech dob dodnes otevírá koncerty Metallica a patří k největším rockovým hitům 90. let.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej. To je fajné.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej. Na ní.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Vítejte při poslechu dalšího dílu slavných hudebních výročí. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my se dnes společně podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 35. kalendářním týdnu. Já už tady mám pro vás připravenou kapelu Trapped a song Still Frame.

Tak, vrhneme se na první výročí a to se uskutečnilo 27. srpna roku 1953, kdy se narodil Alex Lifeson, kytarista kapely Rush.

28. srpna roku 1942 se narodil Sterling Morrison, kytarista a zpěvák a také jeden ze 40 zakládajících členů kapely The Velvet Underground. Roku 1972 se Alice Cooper usadil v Británii na vrcholu singlového žebříčku se skladbou Schools Out a ve věku 67 let v roce 2014 zemřel jeden ze zakládajících členů Jethro Tull, Glenn Gorenick.

29. srpna roku 1945 se narodil Chris Copping ze skupiny Procol Harum. Roku 1987 kapela Def Leppard se usadila na vrcholu žebříčku nejprodávanějších alb v USA a bylo to s albem Hysteria. A roku 1994 kapela Oasis vydala své debutové album Definitely Maybe.

30. srpna roku 1988 neměl asi Bruce Springsteen dobrý den, protože jeho manželka Julian požádala o rozvod a bylo to kvůli fotografii, která se objevila v tisku a byl na ní Bruce Springsteen s doprovodnou zpěvačkou z jeho kapely.

31. srpna roku 1985 se album Brothers in Arm od kapely Dire Straits dostalo na špici albové hitparády v USA a vydrželo tam celých 9 týdnů.

Stále posloucháte pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hej, ve kterým si říkáme hudební výročí, která se stala v minulosti. Teď už se vrhneme na datum 1. září. Roku 1945 se narodil Barry Gibb z vokální formace Bee Gees. Roku 1979 se v australském Sydney odehrál debutový koncert kapely In Excess. Roku 1979 kapela U2 vydala svou první desku na vinilu a roku 1982 kapela Blondie zrušila své britské turné kvůli tomu, že se neprodávaly vstupenky.

My už se pomalinku chýlíme ke konci, ale ještě předtím, než skončíme, tak si řekneme poslední událost a ta se stala 2. září roku 1988, kdy na stadionu ve Wembley v Londýně odstartovalo turné The Human Rights Now, na kterém se objevil Sting a Bruce Springsteen.

Dojeli jsme do cíle, takže mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme společně za týden ve stejný čas a na stejném místě, tudíž na rádiu Hej. Takže držte vlnu a ahoj.

Je to tak, našlápnutá ranní muzika, ranní éter, ranní prout. 20. minuta se nám blíží po celé po 6. ranní. Počasí dnes 27 v průměru, tady během dne. Máme se na co těšit, těšte se i na skvělou muziku. Nějaké ty informace, každopádně Milan Jezdinský, podíváme se do místa a prostoru Motolužan.

Dámy a pánové, my se jasně blížíme k 7. ranní, 3,5 minuty nás od toho dělí. Manastovi věci anděle. Dáme si ještě další skvělou muziku, chtěl jsem říct i minutu, no samozřejmě, no protože pár minutek nám tady ještě zbývá, tak Vláďa Šafránek, ten Rauer, vy už asi víte, o co jde, jsi to jediný.

0: Rock for you. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Ano, je to tak, je to tady. A nebude tomu jinak. Žádný všední den, ani celý týden. Radio Hey je s vámi, ve vaší společnosti, na frekvencích v České republice, plošně. Doga, a to je kapela, která vystoupí také na Motolužanech.

Další parádní muzika v hraním eteru, hraním proudu, 14:08 za malý okamžik. Mick Jagger za námi, před námi Guns N' Roses. Před námi jenom rychlá informace, co se týká počasí dnes v průměru 27. V České republice se to bude zvedat zítra 1:30.

rocková klasika, skvělá muzika, Guns N' Roses, Paradise City. Pozor, máme hlášený odstavný kamion směr Znojmo Hatě.

Dámy a pánové, v dobrém ránu, v hraním éteru, v hraním proudu, slash, druhá minutka po půl osmé, hezké ráno. Krátká reklamní pauza nás čeká, kterou vyplníme jak jinak než muzikou.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: počasí. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Na jihu místy oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů. A foukat bude slabý až mírný východní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuperu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
3: Radio Hey.
5: No, chlapče, to už tady bylo.
3: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: 13. století a Evropa na rádiu Hej. Přeju všem konzumentům rockové muziky hezké čtvrteční ráno s datem 27. srpna a taky parádní poslech a pohodu s naším rádiem. Za mikrofonem je v tuto chvíli v opavském studiu Aleš Konopka, který vám bude až do pravého poledne sázet jednu Big Beatovou libovku za druhou a sem tam přidám i nějakou informaci ze světa, ale i z naší české domoviny. Taky dáme za chvíli předpověď počasí, ať víme, jak se obléknout a potažmo si takhle podle toho naplánovat třeba výlet. Pohlídáme dopravu a třeba jednou za hodinu splníme vaše hudební přání. Tak nic neřešte, přátelé, laďte nás dál a hlavně buďte v klídku.
1: Hey, hey, hey, hey, Radio CZ.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Na jihu místy oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů. A foukat bude slabý až mírný východní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Přátelé, 9 hodin a 30 minut máme, posloucháte stále dopolední éter rádia Hej, nebo pro někoho možná ještě raní, že třeba teprve vstává, protože má volno. No užívejte si to volno, pokud ho máte. I vy školáci, protože vám se to blíží, nechci vás nějak strašit, ale v pondělí vám začne nový školní rok. Tak se na to dobře připravte. No, my jsme před chviličkou si zavolali s Milanem Krčilem, tam se stala nějaká technická závada s elektřinou, tak Milan Krčil sedl do auta a přijel do Pardubic přímo do studia, přátelé, takže za chviličku se zase přepojíme, abych já si mohl teda po těch lázních malinko ještě chviličku odpočinout. Každopádně ještě půl hoďky s vámi tady budu, čeká vás třeba Volbeat, Paparouš a spoustu dalších skvělých interpretů. No a taky se podíváme, jak to vypadá dneska na silnicích, to za chviličku. Tak buďte s námi, užívejte si volna, pokud jste v práci, ať vám to utíká.
1: Hej, jste tady!

0: čeká ten dopravní expres slíbený. Když něco slíbím, tak to taky splním. Jdeme na to. Jsem zvědav, jak to teďka probíhá na silnicích. A vy, kteří právě teď někam cestujete, tak poslouchejte dobře.
1: Dopravní expres.
2: Nárazově se přibrzdíte na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Zdržení se pohybuje okolo 15 minut. Poprvé se zastavíte na kilometru 178 a na 10 minut se zastavíte na D1 také na Vyškov mezi Rohlankou a Holubicemi. A 10-minutové zdržení evidujeme na pražském okruhu obousměrně u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Děkujeme, Martino, tak jste slyšeli sami, šťastnou cestu vám přejeme tady ze studia z Opavy. No a Arakain a taky Dimitri za malou chviličku žít svůj sen a těšit se z dalších kapel můžete třeba na Edguy nebo Bonfire na rádiu. Hej!

0: byla Bonfire, I Will Rise. A my samozřejmě pokračujeme dál v náloži rockové, metalové, prostě big beatové muzice. Tak jsem, kamarádi, zjistil, že naši sousedi milujou Rammsteiny. Vždycky, když si je pouštíme doma a vyhulíme to na plný pecky, tak do toho sousedi bubnujou na topení.
1: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
1: Rádio Hej. Jenej.
2: Jenej.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Hey
1: s Jihlavem Radio Hey.
0: Das Radio.
1: Natürlich.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz. Chicland!

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest Braněny 2026. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Braněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest Braněny. Kýba Fest Braněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: na rádiu Hey Amy McDonaldová. Je 10 hodin 5 minut. Máme čtvrtek 27. srpna. A vy stále ladíte dopolední éter rádia Hey. Přátelé, určitě to znáte, z reproduktorů se ozve masivní bas, kytarový riff nebo naprosto syrový synťák a vaše tvář okamžitě zareaguje. Skroucený nos, zvráštělé čelo a výraz, jako byste právě přičichli k něčemu extrémně zkaženému. Přestože v tuto chvíli prožíváte naprostou euforii, váš obličej se tváří k hudbě a vypadá to spíše jako, že se vám to nelíbí, jako že se tváří zhnuseně. Tomuto známému jevu se říká bass face a psychologie pro něj má hned několik vědeckých vysvětlení. Psychologie označuje tento jev jako dimorfní výraz. Když je pozitivní zážitek nebo emoce z hudby příliš intenzivní, náš mozek je zaplaven dopaminem. Když je pozitivní zážitek nebo emoce z hudby příliš, dalo by se říct, plitký, planý, tak se vlastně neděje vůbec nic. No a aby zabránil vlastně emocionálnímu přetížení, když je ten zážitek, když jsou ty emoce intenzivní, vyvolá takzvanou reakci, která navenek vypadá jako negativní emoce. Podobně jako pláč štěstím. Stejný mechanismus funguje, když pláčeme radostí nebo když chceme roztomilé štěně umačkat k smrti. Zkušenost z živých akcí přináší i další faktory. Evoluční propojení pohybu a zvuku. Historicky byla hudba spjatá s živým pohybem a vizuálním vnímáním. Tělesná a mimická reakce na silné rezonance basu je pro naše tělo přirozeným projevem. Když vidíme například kytaristu na stage nebo ostatní kolem nás, jak dělají ikonický bass face, naše zrcadlové neurony v mozku nás podvědomně nutí tento výraz napodobovat a posilovat komunitivní nebo komunitního ducha nás na parketu. Až tedy na příštím koncertě, kamarádi, hodíte pořádný bass face, nemusíte se stydět. Je to jen důkaz toho, že váš mozek prožívá hudbu na 100%.
1: Hey Radio CZ.

0: Počasí. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Na jihu místy oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů. A foukat bude slabý až mírný východní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Pohodička, hlavně se směj.
1: Aha. Vyhni se pitomcům a bude ti hej.
2: Aha. Hejradio.cz.

0: bude Očko na rádiu Hey Metal Never Dies. To je správný a pohodovej metálek. Kamarádi, říká se, že život to je mnohdy bitva, ale s metálem tuhle bitvu vyhrajem. Hey Radio CZ. Tak a pojďme si nalistovat dnešní den v kalendáři, abychom zjistili, kdo má dneska svátek. Takže máme 27. srpna, je čtvrtek a svátek má Otakar, anebo také Otokar. Co se týče tedy Otakara, tak mužské křestní jméno Otakar je variantou německého jména Otokar, původně Odovakar. Ze slov Odo s významem majetek, blaho, štěstí a vakar s významem hlídat, střežit se jméno překládá jako strážce majetku a majetek střežící. Tudíž tohle to platí tedy pro obě dvě jména, Otakar i Otokar. No a co se týče teda Otakaru, tak těch máme v České republice 7986. Takhle to tedy alespoň píší tady na serveru centrum.cz. A co se týče Otokara, tak těch máme v České republice 282 kusů. Chlapci, gratulujeme vám, přejeme vám hlavně zdravíčko, štěstíčko a korunky, že jo, ať se sypou nebo kutálí směrem k vám. To bych vám taky moc přál. A vůbec přeju vám všechno, co vy si nejvíce přejete. A my vám dneska taky zahrajeme za chviličku třeba White Snake. Tak si to užijte a buďte stále s námi a svěží.
1: Bez rádia hej by byl život zlej.

0: Nazaret. Jirka a Petra nám napsali do opavského studia Rádia Hej SMS-ku o song napsání. Ahoj Aleši, prosím tě, mohl by si nám zahrát do práce, aby nám to dobře utíkalo, jste Nej Rádio. Posloucháme vás každý den, díky a přejeme vše nej. My taky děkujeme a přejeme vám parádní poslech, song jsem připravil, tak teď už jenom užít si ho.
1: Rádio Hej a song na vaše přání. Song na vaše přání.
2: Moulin Rouge natrdlich zkušenost hleda panoptika, kterou zašel na ulicích Montmartru. A s těmi kliči je to opravdu tak, jak to bylo.

0: Dopravní expres.
1: Dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždě od 178. kilometru až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení 25 minut pro osobní auta. A obousměrně se zdržíte na pražském okruhu mezi 15. a 23. kilometrem. Zdržení v obou směrech do 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Play Rádiu nám hrajou chlapy, co se pojmenovali Motýly a jejich pecka s názvem Pes. A k tomu se teď hodí takové přirovnání, které jsem tady našel na netu. V čem jsou si psi a chlapy podobní, jo? Tak poslouchejte dobře, hlavně děvčata tedy, to vás bude bavit. Oba zaberou příliš mnoho místa v posteli. Oba se rádi válejí na gauči. Oba mají iracionální strach z vysavače. Oba nemíjí nádobí. Ti s menším vzrůstem jsou o hodně nervoznější a na závěr pozor, ani chlap, ani pes si nevšimnou nového účesu.
1: Hey! Hey Radio CZ.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Hey Radio.
1: Hey Radio.
3: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme Hey.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Zůstaň s námi na Hey.

0: Kapela Queen a taky Freddie Mercury na rádiu Hey Radio Gaga. A my jsme se přehoupli do další a poslední hodiny vysílání z Opavského studia, toho dopoledního čtvrtečního. S vámi je stále Aleš a napsal nám tady Zdeněk. Tedy budeme hrát song na přání, poslední v této hodině. Vždycky jednou za hoďku uděláme někomu z vás radost. Zdeněk píše, ahoj Aleši, měl bych prosbu o zahrání písničky od Markýze Johna, Chladná. Bylo by to možné? Moc děkuji, Zdeněk. Bylo by to možné, Zdenku? Bylo?
1: Rádio Hej

0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Na jihu místy oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 20 stupňů. A foukat bude slabý až mírný východní vítr. Bio 1, mírná zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.

0: Jsem rád, že jsme mohli udělat radost. To byl Roxora Virtual, protože si o něj napsala Monika Skonár je nás zdraví, tak my taky zdravíme, i když jsme tedy říkali, že song na přání jen jednou za hodinu v dopoledním éteru. Ale co už s tím, když už tedy napsala, tak jsme to rádi splnili. No a taky mi tady přišla SMS-ka s vtipem, napsal nám Martin, jo, a píše, na večírku se seznamuje nový pár a on se ptá, čím se živíte? A ona odpoví, já jsem tlumočnice a vy? Já jsem lékař. Ona gynekolog? To zrovna ne, ale podívat se můžu.
1: Hey! Wow! Hey Radio. Radio.

0: Adams nám udělal radost tímhletím songem Roll with the Punches. 11 hodin 33 minut, už se nám to pomaličku chýlí ke konci. Jsme takřka v cílové rovince dnešního čtvrtečního dopoledního éteru. A teď budeme slavit a gratulovat, protože 76. narozeniny dneska slaví Philip Neil Murray, muzikant, původně bubeník, který nakonec skončil u baskytary a velkou měrou se zasloužil o úspěch kapely Whitesnake a taky hrál a spolupracoval s kapelami, jako jsou Black Sabbath, Gary Moorem, kapelou Briana Maye a taky s kapelou Hanson a spousty dalšími. Gratulujeme a přejeme hlavně zdraví, to je jasné.
1: Hrajeme fláky pro mladý i starý páky. Rádio Hej.

0: Rádio Hej a kulturní servis. Kulturní servis.
1: Ano, i na Rádiu Hej v dopoledním éteru vás zveme na různé akce a jednu bych tady pro vás měl, kamarádi, na dnešek. Ne, kecám, na zítřek, potažmo pozítří vás můžu pozvat do Háje ve Slezsku. Místo akce Dohnálkův park a jedná se, přátelé, o 9. ročník hájeckých pivních slavností. Čeká vás tam pivo, hudba, zábava, to je jasné. Například v pátek od 18 hodin Mňága až Džorb, potom od 8:30 Turbo, anebo taky od 10:30 No Name. No a v sobotu Kapela Slza, taky Jan Kalousek, Sebastian a to se asi vás rockerů týkat nebude, Verona. Takže zítra a taky pozítří hájecké pivní slavnosti v pořadí 9. Dohnálkův park v Háji ve Slezsku.
0: Rádio Hej.
2: Rádio Hej.
0: Rádio Hej.
2: Jenej.

kapela Turbo, Time of My Life a 11 hodin a 49 minut. A tím pádem to je, přátelé, pro dnešní dopolední éter všechno. Mějte se moc hezky, přeji vám hezký zbytek čtvrtku a těším se na vás zase v pondělí. Zítra nebudu, potáhne to Milan Krčel z pardubického studia, tak se na něho můžete těšit. A já se zase na vás těším příští týden. No a tím pádem vám přeji krásný poslední prázdninový víkend. Děcka, ať vám to v pondělí, pokud teď poslouchají nějaké děti, tak a studenti samozřejmě, tak vám přeju, ať ten nový školní rok odstartujete perfektně, no ať se celý vydaří podle vašich představ. Tak se mějte fajn, Těpic, rokeři.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Schickland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na schickland.cz.

0: e-shopu nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K-pom

0: posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Posloucháte pravidelnou rockovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Vyšanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliderok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na GoOut. Více info na www.motolužany.cz.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: můžete slyšet. Informace na telefonu 773 222 893 nebo na webu reklamanaradiu.cz.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
3: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
2: Šikland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
3: Kompletní program najdete na sikland.cz.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruk a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněli 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněli v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněli. Kýpa Fest v Raněli 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliverok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Hej, fajn.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. Ať je vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
4: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
3: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
4: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: Milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej a já se vám zcela mimořádně hlásím z pražského studia. Já, to znamená Mirek. Je toho proto, že od 18 hodin jsme měli mít tady návštěvu, ta se nám posunula na 18 hodinu a 20. minutu a bude to Pavla Forest a Milan Steigerwald z rockopery Praha a s nimi si budeme tady ve studiu povídat, co nového, v nové sezóně, co vás čeká, jaká budou představení, kdy to bude, jak to bude a tak dál a tak dál. Takže já vás tímto informuji, že snad již za chvíli se tady dostaví do studia a pouštím vám tady zároveň jako informaci, že Jirka Basta, soustružník odpadlík, náš skvělý bavič a moderátor, je stále ještě v pracovně neschopném stavu a jak dneska psal, tak bohužel toho 12. září, jak jsme se domlouvali, že se objeví zpátky v éteru, tak říká nebo píše, že to úplně nevidí. Takže pojďme mu všichni držet palce, aby se co nejdříve a nejrychleji uzdravil a vrátil se do vysílání. Ale bohužel to vypadá, že to jen tak v září a už určitě ne 12. nebude. Takže Jirko, tímto tě zdravíme, doufám, že i když seš někde ještě v nemocnici, posloucháš Rádio Hej a obhospodařují tě tam sestřičky a přelaďují ti rádio podle tvé nálady a pouštíme ti tady, co ti tam pustíme, ZZ Top ti pustíme. Tak jo, posloucháte Rádio Hej a už za chvilku rockopera Praha.
1: Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte rádio, hej, a jak jsem předesílal před asi 5 nebo 6 minutama, vysíláme z pražského studia a mám tady vzácné hosty, a to sice Milana Steigerwalda a Pavlu Forest z Rock Opery Praha. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, to jsou oni a proč jsme tady? No, kvůli tomu, aby jsme si popovídali, co je v Rock Opeře nového, co chystáte, kdy začne nová sezóna a jaké máte novinky a tak dále. A já teda asi vás pustím rovnou ke slovu, abyste někdo z vás začal.
2: No, my vlastně teďka se chystáme na novou sezónu po prázdninách, které byly necelé 3 měsíce skoro, a připravovali jsme intenzivně nový videoklipy a nové skladby, takže teď zrovna vlastně tady na rádiu Hejby vlastně v absolutním, dalo by se říct, celorepublikovém formátu mělo poprvé zaznít náš klip Prkna, který znamenají svět, a to jsou vlastně, to je taková divadelní hymna, na který se zúčastnili naši přátelé, kterým tímto strašně moc děkuji. Byl tam Petr Janda, Bára Baziková, Petr Kolář, půlka divadla Sklep, zakladatelé, David Vávra s Milanem Steindlerem a s Václavem Marhoulem a další a další. Viktor Dyk, jako ten k nám patří, takže ten, toho bych nebral jako až takovou změnu, ale každopádně prostě spousta přátel se na tom podílelo a tuhle tu skladbu bychom vám rádi předvedli, protože vznikla z naší nový opery King Size, což se jmenuje po naší kapele. A je to taková životopisná reví, kterou budeme hrát 10. října, a tímto vás chci pozvat zároveň k tomuto datu, ale hlavně si poslechněte tu novou věc, kde se zúčastnili ty naši přátelé, protože to je opravdu pro nás teda velká událost, protože náhodou prostě vznikla opravdu divadelní hymna, do které jsme pozvali tyhle naše kamarády a souputníky.
0: Tak já to mám připravené, tak pouštíme to, jo? Posloucháte Radio Hej.

0: Posloucháte Rádio Hej a tohle zřejmě tedy byla první rozhlasová premiéra tohoto songu. Je to tak, je tady Milan Steigerwald a Pavla Forest.
1: Jo, je to přesně tak, tohle věc jsme ještě nikde živě nehráli, je to úplně první.
0: Tak to máme tu čest, že to bylo poprvé na Rádio Hej. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli mohu, teda jestli používáte při skládání muziky nebo vůbec umělou inteligenci.
2: Já vzhledem k tomu, že mám ještě tlačítkový telefon, tak musím říct, že já v podstatě nepoužívám ani internet.
1: Ani inteligenci.
2: Takže pro mě je tohle naprosto neznámá veličina, ale ještě jsem jenom chtěl, vzhledem k tomu, že všichni zúčastnění nám to zlaskavě naspívali zadarmo, tak ještě tam k tomu jsem zapomněl poznamenat, že se tam ozývá, jak jste zajisté posluchači slyšeli, dětský zpěv, takže to byl dětský rozhlasový sbor Českého rozhlasu dříve Bambini di Praga.
0: A Kvínu, to není Kvínu.
2: Ne. S Kvínem to nemá nic společného, ale...
1: Pak tam zpívá Maruš Steigerwald,
2: no, naše dcera. Zpívají tam další lidi od nás zpívám, a Pavla samozřejmě. No.
1: A bylo to úžasné setkání, že my se spoustou těchhle z těch lidí vlastně jsme spolupracovali na nějakých jiných projektech a teď se to tam tak hezky sešlo, takže tam bylo hrozně příjemné natáčení.
0: A já se zeptám teď, já jsem teda, abych nedělal chytrýho, tak jsem použil tu umělou inteligenci mezi tím, co hrála tato písnička. Jestli víte, nebo máte tušení, kdy a proč vzniklo přísloví prkna, co znamenají svět?
1: No to nevíme, ale jsme rádi, že ta inteligence to ví.
0: Já jsem totiž asi půl minuty před koncem, tak jsem si zadal a tady jsem se dočetl, že to pochází z básně německého básníka Friedricha Schillera a jeho báseň An die Freunde, přátelům z roku 1803.
1: No tak, vidíš, to je paráda.
2: Krásné výročí.
1: A je to přátelům, takže... No,
0: takže je to přátelům,
1: to
0: takže,
1: je. Ano.
0: Takže já jsem si sám říkal, že se to používá jako už hodně dlouho, ale od roku 1803 to jsem sám nevěděl, ale umělá inteligence mi to tady vyplivla na dotaz.
1: Teď jestli si to nevymyslela.
0: To je taky možný, no. Teda já jsem se umělý inteligence ptal párkrát na takové věci a dozvěděl jsem se věci, které bych ani nechtěl slyšet, ani o nich vědět, ale určitě nebyly pravdivý. Inu, pojďme dál, takže budete mít nové představení a co ještě, protože jste přinesli...
1: Já bych řekla k tomu představení King Size, rock opera. To je 10.10., ve kterém je vlastně tahle píseň Prkna, co znamenají svět. Tak to bude taková speciální záležitost, protože 10.10. tam nebudeme vystupovat sami, ale bude tam ještě předkapela. Bude to Gudrun Flower, což je slovenská zpěvačka se svojí kapelou Lahká muza. A ona je strašně osobitá a neskutečná jízda je to, jo, tahle ta ženská. A před ní ještě bude vernisáž výtvarníka Viktora Hajta, který bude slavit 70 let. King Size vlastně budou slavit 40 let na scéně.
2: A rok opera 20.
1: Takže je to taková narozeninová show. Jo, a Gudru nám přijde popřát. Takže takhle
0: tak
1: to bude.
0: Když bych to přidal, tak my jsme ne 10., ale myslím si, že 20. října spustili první vysílání po 9,5 letém sporu a bylo to někdy v říjnu. Teď fakt nevím, myslím, že to bylo 20. října 2000.
1: No tak přijďte to s náma oslavit.
0: 12, takže to je kolik 14 let je na světě rád Rádio Sázava alias dneska Rádio Hej. Tak já budu velmi rád, když se tam přijdu podívat. Taky.
1: Určitě. Jseš srdečně zván a samozřejmě posluchači taky, protože to bude strašně zajímavý. Pan Hajt, Viktor Hajt, je neuvěřitelný undergroundový výtvarník, strašně osobitá bytost. Gudrun je ženská, kterou jste jen tak neviděli, ta má v sobě ajfr obrovský. No a King Size Rock Opera, to bude vlastně příběh náš, 40-letý příběh o tom, jak jsme začali dělat rockovou muziku ještě v Totáči.
0: No, tak to se budu těšit. A co tam dáme teď, protože jste přinesli celkem 5 věcí, co si pustíme teď?
2: Já možná bych pustil tu Evu, na tu jsme teďka dělali nový videoklip, takže by měl být během několika, snad za týden, za 14 dní do 14 dnů bychom s tím měli.
0: A také to bude premiéra rozhlasová.
2: Také to bude premiéra.
0: Takže Takže další premiéra na rádiu Hej, my jsme poctěni a vy posloucháte rozhovor s Pavlou Forest a s Milanem Steigerwaldem z Rock Opery Praha. A jdeme do toho.
3: A Bůh řekl, stvořím ti novou ženu.

0: Posloucháte Rádio Hej a tohle byl song Eva a Rock Opera Praha je tady, jsou u mě ve studiu, teda u nás ve studiu a já bych se možná zeptal k tomu, jak jste to natáčeli, kde jste to natáčeli a jestli k tomu můžete něco říct bližšího.
1: Natáčeli jsme tu píseň, vlastně videoklip jsme natáčeli, píseň jsme natočili, zvuk v Rock Opeře, to znamená v našem studiu v Rock Opeře a pak jsme na to točili obraz s takovým mladým šikovným filmařem, který se říká Marko a je to ze Českého Středohoří a jsou tam vidět, je tam nádherný výhled na krajinu, letní zapadající slunce a je tam Milešovka, Říp a všechny ty nádherné hory, které to místo obklopovaly. Marko vlastně našel horu, uprostřed které stojí jeden strom. A to je ten fiktivní strom z ráje.
2: Já nám připomenu, že je to vlastně zpracování starého zákona ve smyslu Lilith, matka démonů se to jmenuje, ta opera. Je to vlastně o první ženě Adama, o který já jsem třeba nevěděl, jo, že měl Adam ještě podle sumerské mytologie jinou ženu před Evou, že měl nějakou Lilith, která mu nevyhovovala, protože byla příliš emancipovaná, tak nakonec to skončilo tak, že on si vyžádal tu Evu jako novou ženu a tahle se spustila s ďáblem a začala dělat v pekle pořádný drama, jo, takže vlastně to my jsme se toho chytili, protože to je strašně zajímavý téma, poměrně mi připadalo neznámý. Já nevím, co by na to řekla umělá inteligence, ale každopádně pro nás to bylo velká výzva a zároveň zpracování starého zákona se nám hrozně hodilo, takže tahle píseň je vlastně...
0: No, já jsem narazil na Facebooku, na mě vyskočilo a ono to bylo hrozně dlouhý, já jsem viděl jenom začátek a tam právě jsou to jako nějaký mytologický záležitosti a když člověk na to jednou klikne, tak se mu to pořád potom zobrazují podobní témata a najednou se mi tam zobrazilo přesně tadyhle o Lilith, matka démonů, a bylo tam vlastně relativně, podle mě to bylo tak 30 minut dlouhý pořad o tom, jak si to teďko ty jednoduše uvedli, jo, takže to téma asi existuje, ale je velmi tajemný a mnoho lidí o něm, nebo většina lidí o něm neví.
2: Ona se vlastně v tom klasická církev moc neangažovala, protože jim to asi přišlo příliš temný. Nicméně jako v těch mytologiích to existuje a poměrně významně, takže myslím si, že teďka se o tom víc mluví a občas se stvárňují sochy a podobně. Jo. Je to zajímavý, no. David Černý udělal sochu Lilith právě v Karlíně, je to strašně
1: zajímavé. Tam jde hlavně o tu emancipaci, že?
2: Jo, taky možná emancipace.
1: V té církvi moc o to nestojí.
0: No. Dobře, a co si pustíme teď? Mám tady další songy, te, co jste přivezli.
2: Tak možná budeme teďka na naší jednu z nejnovějších oper Boj o moc, tak tam máme píseň s Honzou Toužimským, která se jmenuje
0: Chci tě vést, jen pár vět.
2: Tam je ta...
1: Chci tě svést.
2: Ne.
0: Jo, chci tě svést.
2: To ne, může ne. Tam být chci tě svést, tak to může dát chci tě svést.
0: A nebo jen pár vět. Tak.
2: Asi chci tě svést, protože jen pár vět, to je z opery Proces.
0: Dobře, takže Rock Opera Praha na vlnách, rádia.
2: Boj o moc.
0: Hej, ano.

0: Posloucháte Rádio Hej a my si povídáme s Pavlou Foresta a s Milanem Steigerwaldem a o rok opeře Praha a o jednotlivých představeních a říkali jsme si, že byste ještě něco řekli o představení Boj o moc.
1: Přesně tak, protože tahle pecka je vlastně z toho představení Boj o moc a je to duet mne a Honzy Toužimskýho a ten Boj o moc hrajeme 10. prosince až, tak to, což je docela pozdě, ale pak si řekneme, když to je vlastně ke konci už té sezóny, ale teď vlastně Boj o moc znamená to, že to je úplně nově předělaná naše jedna roková opera a je to vlastně na motivy Peaky Blinders, je to o tom, jak spolu bojují gengy v Birminghamu ve 20. letech minulého století a je tam spousta takových kaskadérských prvků a soubojů a je to hrozně napínavý a pan režisér, který to dělal, tak Igor Krištof, Igor Krištof, tak ten je zvyklý právě pracovat s těmi kaskadéry a udělal to tak, že to má obrovský spád. Takže pro ty, kteří mají rádi akčnost a nějaký napětí, tak pro ty je zrovna tahle ta opera skvělá.
0: A že byste chystali něco aktuálního, co se děje teďko tady u nás, Boj o moc, to asi ne, co?
1: Boj o moc, no.
2: On to furt opakuje, já myslím, že to je prostě v průběhu staletí a tisíciletí v podstatě absolutně stejný, já si myslím, že se to příliš neliší a že ten boj, jako který probíhá mezi různýma mocnejma, abych tak řekl, nechci jmenovat, tak je to furt stejný a blbý je, že lidi vlastně místo, aby se sjednocovali, tak jsou spíš rozdělovaný, rozděla panuj a muzika by měla lidi spíš teda stmelovat, takže já si myslím, že by bylo fajn, kdyby všichni jsme se sešli na stejný vlně, co se týče.
0: Tak u nás v rádiu to tak je, protože já tady vždycky nabádám naše posluchače, aby se měli rádi a vykašlali se na to, kdo koho o čem, kdo koho pomluvil, nebo co se vlastně okolo děje, protože to by se z toho všichni zbláznili, ale fakt je smutný, že teda nepamatuju, že by byla společnost takhle rozeštvaná navzájem, jako je to teď. No, je to škoda.
2: Bohužel celosvětově, no, je to hrozná škoda, protože si myslím, že je to úplně zbytečné.
0: A ty lidi jsou s prominutím hloupí a nechají se zblbnout, jo, a vůbec jim nedochází a třeba jim dojde až za několik let, že vlastně se chovali nějak a už bude pozdě třeba, no, tak.
1: No a o tom je přesně tahle ta opera, protože tam je ten bratrovražedný souboj, no. Jo, tam dva bratři bojují o jeden trůn.
2: No. Je to tak, rodiny jsou dneska rozdělený, někdo je tam, někdo tam prostě, ale kdy nemůžou spolu vůbec ani hovořit, kdy se prostě nesejdou nikdy, je to hrozná škoda, protože to dřív nebývalo, no.
0: Tak, takže buďte k sobě milí a neřešte tady boje o pomoc, o moc a nechte to na těch ostatních.
1: Budeme volat o pomoc.
0: Budeme volat o pomoc. Takže já tam teďko mám...
1: Dej tam tu troju.
0: Takže já tam...
1: Protože to je taky boj, jo, to je souboj vlastně... Trojská válka, nejslavnější nebo nejznámější válka všech válek, že jo?
0: Tak, takže... Troja, Boj o moc, rok opera Praha.

0: Posloucháte Rádio Hej a jsme zpátky ve studiu a tohle byla Troja, představení Troja a my jsme se tady bavili o boji o moc a co ještě byste k tomu dodali?
1: Řekněme, ta Troja to je vlastně začátek naší sezóny, jo? To bude 10.9.
0: Takže tímto zveme posluchače,
1: září, ano? A bude to zase velká událost. Ta Troja je poměrně rozsáhlý představení, mám tam spoustu účinkujících, sbor, solisty, tanečníky, takže je tam toho hrozně moc a je to takový nadupaný.
2: Možná jste znalci poznali, že tam zazněla v refrénu Eva Urbanová, máme tady v podstatě skoro samý duety s Pavlou a ten Eva byla s Kamilem Střijavkou a tady vlastně Eva Urbanová, což je naše jedna z velkých hvězd klasické hudby, tak je to jediný její videoklip, který kdy natočila. Máme ho na stránkách a myslím, že opravdu je to tam slyšet, že tam je jedna z největších klasických hlasů u nás.
0: Tak a co bychom si řekli možná na závěr? Nebo máte ještě nějaké jako další plány, nebo nový plány, nebo já nevím, co bych...
2: My jsme udělali 17 oper, máme 20-leté výročí, je toho strašně moc a mě už se, já když hrajeme, tak vlastně se mi pletou i ty opery, natož aby se mi nepletly ty skladby, jo. Je to opravdu neuvěřitelný záběr, tam vzniklo 500 věcí, to jakoby zřejmě AI zvládla za několik minut, nicméně my jsme na tom pracovali intenzivně skoro 30 let, než to všechno vzniklo a než se to povedlo a doufám, že teda je to znát, že to s AI nemá opravdu vůbec nic společného.
1: No, takže... já myslím, že se lidi o tom můžou přesvědčit třeba i v televizním vysílání, protože na ČT Art, dokud teda ještě to existuje, tak musím říct, že se můžou podívat i vysílání třeba na Frankensteina a chystáme Vymítače, který by tam měl běžet. A
2: nebo Oidipa ještě. Oidipa. Je tam prostě, chystáme další a další věci pro ČT Art, aby to vlastně bylo vidět, co vzniklo a co doufám tady zůstane jako nějaká, že to tady bylo, což si myslím,
1: a takové
2: že...
1: shrnutí, na závěr té sezony máme vždycky takové shrnutí všech těch našich oper, které můžou diváci vidět a bavit se s nimi vlastně v jednom večeru a to bude na Silvestra. Tam budeme mít vlastně takzvanou best of rock opera, to znamená z každé té opery vytáhneme to nejlepší, co tam je a předvedeme to s obrovskou show a ohněma a akrobací. Takže si myslím, že to bude strašně zábavné i Silvestra. Každý rok si to užíváme a díváme se na Prahu, jak to tam vypadá. Tak, někdy je to teda šílený.
0: Tak já se taky budu těšit, že dorazím na vaše výročí i naše teda výročí.
1: My tě srdečně zveme.
0: A my budeme teda taky u nás v rádiu průběžně informovat o všech vašich představeních, tak jako klasicky. A vy posluchači doufám, že dorazíte, protože skutečně si myslím, že to stojí za to. Ať už si vyberete jakékoliv představení. Takže já se asi rozloučím, mám tady poslední připravený song, jen pár věd, můžeme
2: to
0: k tomu
2: něco
0: říct.
2: Viktora Dyka z Žantý z naší opery Proces podle France Kafky a kdyby někdo se chtěl kdykoliv na cokoliv podívat u nás, tak prosím na stránky www.rockopera.cz a mějte se moc hezky a děkujeme. Děkujeme, děkujeme.
0: A já tady potom ještě připravím, doufám, že to najdu, tak tady mám pozdrav od Viktora Dyka.
1: Výborně.
0: Který pustím před tou písničkou a mě moc těšilo a mějte se a zatím ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rock Opery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme tady čtvrtek, to znamená starý desky, a tomu taky nějak připůsobíme, otevírák večera. Já bych navrhnul, jestli nemáte nic proti tomu, Joe Cookera a předělávku beatlesácký záležitosti z alba kapela klubu Opuštěných srdcí seržanta Pepře. Jmenuje se to Když jsem maléru, pomůžou mě kamarádi. Tak se dáme do toho, ale tentokrát nikoli Beatles, ale Joe Cooker.

Tak to my jsme měli a mrkneme se do kalendáře, co nám nabízí kalendář, co se událo v dějinách muziky. 27. zastavit album 27. srpna, tak se na to mrknem. 27. srpna, už to tady vidím, v roce 1937 se narodil Honza Hrůza, to jsou Komety, kapela teda, a taky DJ svýho času a taky později hudební publicista, tak bychom mohli ty Komety, starý dům, který postavil Jack, to je předělávka jednoho velkýho hitu. Tady to máte.

Tak to vyslonili starý dobrý komety. Přetočíme kalendář o kousek dál. 1939, samý veteráni, koukám. 1939, 27. srpen, Edward Patton, tedy. To jsou Gladys Knight and the Pips.

Pak se nám tady nabízí rok 1942. To bychom měli 27. srpna narozeného umělce, který se jmenuje Chip Douglas. To jsou Turtles, tady jsou.

pak, co my jsme tady viděli od dalšího, 1944. 27. srpna se narodil ve 44. Tim Bogart, což je u Vanilla Fudge především tedy, tak bychom mohli, no.

Tak se mrkneme o kousek dál, koho tam máme. Já tady vidím 45. rok, to se narodil 27. srpna Malcolm Elred, mezi přáteli nazývaný důvěrně Duke, a jsou to show Vády. To bychom taky mohli zkusit, taková trošku veselá kapela.

teď jsme se dobře pobavili, tak teď zase trochu vážně. Show Vády Vády dohráli a je tady rok 1949. To se narodil Olda Janota 27. srpna. To jsou kapely, taková formace folková, třeba Mozartka nebo Janota Fiddle Richter. Janota byl folkař a minimalista především tedy, jo, a bolševik ho taky neměl rád, protože v jeho písních nebylo málo co nalakovaný na růžovo, jo. To se tenkrát nenosilo. My si pustíme jako hezkou kompozici, která se jmenuje Hotel Savoy. Ono to hodně se šířil v samizdatových nahrávkách, ale to už je dávno. Pak měl alba po 89. roce, jako třeba album Zimní král, ze kterého je právě Hotel Savoy.

Tak to vyslunil Oldu Janotu, pokročíme do roku 1950. 27. srpna se narodil Neil Murray, to je Koloseum, ale to druhý, jo, oni byli dvě Kolosea, Koloseum a pak Koloseum 2, Weissnack a posléze i Black Sabbath.

Tak já tady vyhrabu ještě jedny starý Beatles, protože Beatles bez kalendáře, teda kalendář bez Beatles. Tak to máme rok 67 na dvakrát. Jednou je to vzpomínka, jednou aktualita. V roce 67, 27. srpna, odešel do manažerského nebe Brian Epstein. To je člověk, který udělal Beatles a spustil vlastně tu revoluci v populární hudbě. A ve stejný den, v 67. 27. srpna, londýnské noviny Sunday Express vydávají článek o Pete Bestovi, bývalém bubeníkovi Beatles, který nyní pracuje v pekárně. A vžijte se do jeho situace, do situace Pete Besta, že jo, teď kapela slavná, že jo, a i faninky šílej a kdesi cosi. A on kroutí v pekárně rohlíky za 17, za 18 liber týdně. Ale zase na druhou stranu pekaři jsou taky prospěšní národu. Co by jsme jedli, kdyby nebylo pekařů? Takže nějaký ty starý Beatles s Petem Bestem a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 27. srpna všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Než se dáme do těch přání, jo, tak já tady mám pozvánku, která by vás mohla zajímat. Je to pozvánka na zajímavý koncert a taky na zajímavou akci. A v sobotu 29. srpna bude vystupovat na Vlašimský hvězdárně kapela Lahvátor. Lahvátor, to je legendární benešovská kapela a bude tam mimo jiných zajímavých akcí na hvězdárně, takže nezapomeňte, v sobotu 29. srpna kapela Lahvátor na Vlašimský hvězdárně. Tak si to dáme, na večer to bude, jo? Tak jo, takže Lahvátor si pustíme, minule jsme na pozvánce měli Montérky, teď dáme již Soudny od benešovský kulturní úderky Lahvátor.

Ještě k tomu lahvátoru, jo. Připomínám, že Hvězdárna je otevřená od 16 hodin a lahvátor nastupuje na pódium v 18.00 29. srpna sobotu. Tak a přání tady máme následující. Vladěnka bude až po 9, protože má Big Beat, a Mája dává Sex Pistols, Bože chraň královnu, pro Bóďu a jeho kumpány z Věznice Ostrov.

Tak to jsme měli pistole ve starých deskách i další přání. Milan a Radka z Jablonce dávají Deep Purple Dítě času.

A pak je tady Pavel ze Sopot, to znamená, že se podíváme do Polska. A Pavel ze Sopot by rád slyšel Shocking Blue, Send Me and Postcard. Tak pošleme Pavlovi do Polska pohlednici s kapelou Shocking Blue.

A pak se podíváme o kousek dál, koho tady máme. Máme tady Marcelku z Pražské Kotliny. Marcelka z Pražské Kotliny vybrala kapelu Matadors. Co od nich najdete? No nějakou klasiku určitě z jejich začátků. Tak to dáme. Zdravím do Prahy a posílám.

To by slněli starý dobrý Stony. A máme tady Dorku. Dorka píče, že by AC/DC, Thunderstick. Ahoj posluchači, posílám jednu napsání do Rumburka na severu Čech a hezký zbytek večera.

0: A pak je tady Tomáš Zubrnický, dobrý večer. Prosil bych o krásnou věc od Elou, konkrétně Leaving King. Bude to pro moji milou, pro moji mou kolegyni Mášu a díky za pomoc. S pozdravem Tom. Tak posíláme.
1: Největší hity z 50., 60. a 70. let. Prožij to znovu.
2: Prožij to znovu.
3: Radio Hey.
2: Radio Hey.
1: Prožij to znovu.

Tak se na to mrknem, co máme dalšího. Dalšího máme AC/DC opět. Tak co to bude? Julie, cokoliv od AC/DC. Ahoj všem posluchačům, chtěl bych z Holešovi poslat milý pozdrav svému dědovi Mírovi a jeho bratru v pivu Martinovi. Jako vždy, večer sedí na zahradě a mají naladěné vaše rádio. Tak jo, děkujeme. Tak dáme, no. Něco klasického, teda AC/DC.

A už nám zbývá ze starých vinilů jenom kousek, takže dáme, co dáme? Připomenu vám jednu krásnou písničku z filmu Help s Beatlesákama a to je pro dnešek ze starých desek vše, až zase po prázdninách.

No, vidíte to. To jsou ty starý kompakty. Takže ještě jednou, doufáme, že to stačíme odehrát do časového znamení. Tak mě vydržte chvilinku a už by to tam mělo vejít.

0: Tak jsme to zdárně dohráli. U starých vinilů se mi líbí, jenom praskají, občas někdy i víc, jo. Kompakty břinkama je vymalováno.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Andreas Pálkovic se nám hlásí pro změnu z Chorvatska, zrovna grillujou, tak si to užijte, píseň jde následně.

Tak, to bychom měli schoulenou, konkrétně tedy s citronem, taniou a křížkem. Hory volají. Freddy od Rautenberka dává. Ahoj, Jonzíku, prosím o zahrání pro mou milou ženisku, ať si užije Krkonoše a pro tebe, pro všechny věrné posluchače, Rádia Hej. Tak jo, když hory volají, tak hory volají, to je svatá pravda.

Tak hory volají, no a co bychom tady měli dalšího? Pak li teda volají ty hory, tak se tady podívám, co tady ještě máme, nějaký přání tady jsou. Tak tedy Martin z Mladý Vožice, Dirk Schneider and the Gang, no to bychom mohli, něco tam vymyslíme.

Pak tady máme, hned vám to řeknu, pak tady máme, a myslím, že to bude kapela Beastie Boys, já se kouknu, vydržte mi chvilku, Beast in Black, sorry, jo. Beast in Black a Ghost in the Rain, tak jo, prosím o zahrání písničky pro mého miláčka Petra z Jižního Plzeňska k narozeninám. Takže k narozkám přeju všechno nejlepší Petrovi a všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, píše Andrea z Valdu. Tak jo, tak dáme tuhle tu hezkou věc. Doufáme, že se nám to rozjede, alespoň teda myslím, no.

Pak tady máme problém trochu, protože nepřišla SMS-ka, neposílejte SMS-ky, když vysíláme s vlastním, že to chodí na pevnou linku a jsou s tím jen problémy, většinou to ten robot to nepřečte, jo, a pak tady máme, nepobral jsem jméno posluchače, protože spojení bylo skutečně strašný, někdy se to stává, ale vyrozuměl jsem, že by rád slyšel Rolling Stones, Ruby Tuesday, teda Rubínový úterý, no tak snad jsme trefili.

Tak to bychom měli starý, to bychom měli Stauny, Rubínový úterý a já tady mám Rosťu a Stáňu z Pardubic. Pak je tady mimo jiné Andrea ještě jednou, ale protože už je tady po druhý. A skladba, kterou chce, je poměrně dlouhá, tak to asi nedáme dneska. Jediná naděje je po přepojení, pakli to teda automat na 10. hodině neschodí, jo? Protože dneska nemůžu nastavovat, protože jde po mně, Péťa zlámal a rokový demanty. Takže Rosťa a Stáňa dávají Faithful Brute z Call. To je docela řežba a je to zajímavá píseň, tak zdravím do Pardubic a užijte si tam starýho dobrýho hevíku. Tady to je. Mělo by to běžet.

Tak, to by jsme odbyli, docela dobrá věc to byla a máme tady Juráška, jedna Juráška, mám takový dojem, se nedostalo snad minule, ale má tady píseň od Harleje, nikoli vzpomínky, to je od Citronu, ale myslím, že se to jmenuje tak Vzpomínej. Snad jsme se trefili, no.

Takže to bychom měli, tak vzpomínej od Harleyů a já se mrknu, no tak snad to stihnem. Dobrá zpráva pro Andreju, když to jde, tak to bude po přepnutí do Prahy, jo. Dračí slzy od Brudy Kinsna. Budu se snažit, no, ale dneska říkám, nemůžu nastavovat, tak jdem do toho teď ještě chvilku a Rakajin bude. Full-time Rocker.

prodavač barev Arakaň. A jak jsem říkal, čekají nás tři sestry, prázdniny jsou u konce, tak klasika podzim, že jo. Podzim klepe na dveře. Do toho Chorvatska tam bude ten Dickinson, ale po těch sestrách a po džinglu, ale to už by mělo být z Prahy. A pak by vás měl těšit dobrou muzikou až do půlnoci. Péťa Zlámal s rokovejma démantama, pokud teda to dneska bude, ale snad jo, mám takový dojem. Uvidíme, jak se to tam vybarví. A tak jo, já vám děkuju za poslech, měli bychom se slyšet, kdy? Měli bychom se slyšet

v sobotu při velký sobotní Rock on Air, takže mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, držte vinu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Rokové démanty. Skvosty rokové historie i současnosti.
4: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rokové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Minulý týden jsem slíbil, že vám povím, jak si na YouTube kanálu sesterských rokových démantů vedou dvě kratoučká short videa věnovaná Richiemu Blackmoreovi. To kratší, oznamující jeho návrat na pódium z Deep Purple, má už přes 22 tisíc přehrání, a to delší, které vybízí posluchače k napsání jejich nejoblíbenějšího sóla Richieho Blackmora, dosáhlo přes 24 tisíc přehrání. A své tipy na skvělé solo píšou do komentářů fanoušci z celého světa, včetně například Filipínců, což mi udělalo velkou radost. Už je tam hodně přes to komentářů, což je opravdu super. A právě díky této zpětné vazbě jsem objevil nádherné a přitom poměrně málo známé Blackmoreovo solo v písni The Spanish Archer, tedy španělský lučišník. Ta píseň ale není o nějakém španělském lukostřelci. V názvu se odráží typický britský humor, který teď nebudu rozebírat. Text písně pojednává o rozpadajícím se vztahu a španělský lučišník je vlastně obrazem něčeho, co může ten vztah sestřelit a udělat s něj noční můru. Hlavní hrdina příběhu tomu chce předejít a tak dá nevěrné partnerce raději kopačky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové diamanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé neukecané polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprýzovaného ve středu a ve čtvrtek, si budeme hrát především klasický rock a old school heavy metal. Are you ready to rock? Jste připraveni na jeden melodický rockový flák? Angličané The Michael Schenker Group, vedení německým kytaristou Michaelem Schenkerem, docela určitě ano.

Závěrečnou tečku za dnešním speciálem udělal americký zpěvák Jolin Turner, který na samém počátku 80. let naskočil do kapely Rainbow na místo dřívejšího anglického zpěváka Grahama Bonita. Tuhle skladbu Freedom Fighter najdete na LPčku Difficult to Cure z roku 1981. A to už je pro dnešek finito. Na další vydání naší rockové dvouhodinovky, reprízované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu!

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Jezu a Nobody's Diary začíná další vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás vítá na Core Music Rádiu i Rádiu Hey, jak na víno od mixpultu a mikrofonu, a kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Čeká vás Peter Godwin a Images of Heaven v tomhle dalším prázdninovém vydání, stejně jako PIL, tedy Public Image Limited, a This Is Not a Love Song. Jako první americká kapela Devo, která začala takovým, řekněme, trochu progresivním rockem, postpunkem, a pak se přesunula k synthpopu v 80. letech, a my si dáme jejich věc Time Out for Fun z roku 1982. No a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech. New Wave.

This is not a love song, to bylo BIL nebo Public Image Limited. No a my si dáme další muziku, New Wave, New Romantic a tak dále, tady v pořadu New Wave. Pustíme si Howarda Jonesa a jeho new song, taky to budou Japan, kapela, na kterou se taky docela zapomnělo, ale která měla takový hodně typický zvuk v době New Wave 70. a 80. let. Dáme si jejich skladbu Quiet Life. Jako první tady bude francouzský zástupce, jedna z těch nejslavnějších francouzských kapel New Wave a New Romantic Era 80. let, kapela Indochine a jejich asi úplně největší hit, skladba L'Aventurière, tady v New Wave.

Shame is on the Rocks, to byl Heaven 17 v pořadu New Wave. Taky celkem málohraná věc od téhleté kapely, která se proslavila v 80. letech mnoha velkými hity. Asi největším hitem od Heaven 17 byla skladba Temptation, kterou si tady v New Wave taky občas hrajeme, stejně jako jejich další tvorbu. Teď se podíváme na další interprety v dnešním vydání. Bude tady Gary Numan a Music for Chameleons, taky Soft Cell a The Art of Falling Apart ze stejnojmenné desky z roku 84. To je vlastně 83, pardon, možná. Nicméně je to jejich třetí deska v pořadí a taky je dost taková zapnutá a věci z ní se velice málo hrají. Já jsem si říkal, že když je takhle vedro, tak možná dám skladbu Heat, ale tu jsem nedávno hrál, tak si dáme tenhle kousek. A jako první Fat Gadget a jeho Plain Clothes tady v New Wave.

Soft Cell a jejich třetí deska The Art of Falling Apart, a jmenovaná skladba zní, dohrává tady v New Wave a my si dáme další muziku. Podíváme se opět i do novější hudby po roce 2000, protože tady v New Wave vždycky hrajeme jeden kousek nějaký novější. No a vybral jsem pro vás pro tenhle týden kapelu M83 a jejich Midnight City. To je věc, která pochází z roku 2011. A tehdy vlastně vyšly dva celkem velké hity téhle kapely, Midnight City a taky Reunion. No a pak už vlastně se tuším kapela omezila na jednoho jediného stálého člena z té původní dvojice a působí i nadále. Nicméně my se podíváme na tu trochu starší tvorbu už dneska a skladu Midnight City tady v New Wave.

M83 Midnight City jako výlet do novější muziky tady v New Wave. Od mixpultu a mikrofonu se loučí jako Navín pro tenhle týden. Za týden v pravým časech opět nový díl New Wave. No a příjemné prázdniny a příjemný srpen vám přeju, pokud byste neměli dost muziky 70. a 80. v New Wave. Nalaďte si taky sobotní loutkářství v sobotu o 8. Teď už příjemný psverovšího vysílání, tady jsou Duran Duran. A Save a Prayer na závěr.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.